tabbáid mu sin na héad go suúit man op sí se de washana pí ba ó dé suúid sé mí ag ú dí tí bascu da hir se se Bob Magnadád gi banniu a breast cancer screening ka se dut gi ba a hé ú he de washana pí ó den a sibog mú hasúú de ag sí gomt ó a hé John bí sem man isisi go sidní se gan se sa dísku si de dé se buit gi ban he ag nem mag tri dagin dé se tí dí sa spihiún gi ban dehui hun déit mí negé a bad dí se I spiúin an den ha mag gai hoáin pí a CMC tridí se he tak ab sen denna goún si ag so galos má dé se besoog. E de i a jo swanna pí heniu neimnú dubun ki bad se se dití ban he swan pí dé dé se má muidá dé se dignid geniu celebration ú de be te diskusid hé se ní se diskusid do a he ó ha gan bísa me te dugunid ki ban jo. E jo gebá de was ó jebug mó he jó dé a dat gibá an jo miúskum ítón ú jo gebá dí se ne diskusí tú apse go de a subbutagniu an de Cultural Village de de déit naní gibá. Se a viú tásan anú gibá gen he he heag dá siskase do he wabagan bísam. E jó dí a he hegin dí dé sé abetsíchtád jo níisiú e jo me gan segam út ho den Hawkeye Cultural Institute ag na mandá gin dí dé sé abetsíchtád gibá jo déit naníd heo gan níd sigmát ha he dí se bog sé tak sná mag dé dí se he. Dé dí se dé mai ige get sto si má dé dí se bhí tagnód te dí be méní hót stasú a hót so san gasú ná gi den. Eag na Caroline Manscom go dí se im haná a dó si bhid séit mé gan. Ag go déhhuih ismé a gú déta dá gi ba jón dí se scódó téit a thuú ga he ga he wap gan bísom me go dóícusid dé se gan ní se sa dícusid ag gí maniu a jo se gi ba í da dí dí se bietnach tagnód. Alvin Chisholm go dí se im haná a dú Windod seit megin, jen en a big, big stow. Big stow, ni shosh, ni shosh, gawawiestead, nish, big, big, it's not any, it's tasana. Euge de Women G, Wellness Cultural Department, self care drop in, uden a community hall, giba, jadukt giban he. Big minapto is psubuit behim de, nisht minapto is psubuit den. Uyo, I hear, wapjet gudat, psubuit tagno giban he, we. E jo gi bai he te dagnid ni o deisha o de Wellness and Cultural Department o deit ga begu den o wan jit gi bai shui bat tau bes si zed od negar arta do den o with Mickey o den ho a community hall begi speed bi him mai he nisht o jo a he im heo deisha ga de ni shosh tis gwesa de ag jit na nod and minu he abajai he Women G gwe wun sigin he old Women G old factory visit o jo ga Trwy'n ei bus yn mynd i'ch nhw'n eisiau sgysid hefyd jeb yn bynnid nhw yn deisio gau hea. Ai August, August, hwyl August bus yn gyfan ni eisiau sgysid hefyd eisiau yn bynnid nhw. So gyn nhw gau o bwysi eisiau gaiswyd mae'n dygod da yw. Nes o bwysi ti gau ddeit na nhw'n deisio je, je nipt o den hau yw sydd. And gwyw yn sy'n teit ymig e gyda sofw hwyl da hwt gen hwg a big ydys gwysa dwi hwyl hwyl a wabag yn bysym yn gysio wybyt a dod hwyl dyd mwy gael gwrs a byt snag nhw gyda hwyl hwyl dyd gwydwsod gyda hwyl dymt hwyl gen yw a dyd yw snad i tako gyda dyd yw sio wytted gyda si me god gen hwyl snag nes da bers mpko hwyl snag gyda dyd yw wytted wyd so dyd mwy gael hwyl mwy gael hwyl wab mek So, and wujud maga he nasa bas pumt ki ba dukt hem sege ba de chi wedan ta hem sege shri wit maga yag te shi gaga de chi kudosu yag mui maga he nasa bas pumt agan he te jisha wit ebi ek wude wui I he spumt ya baje dukt ki ba LG 3, 4 I he wude gai de se shifr vil spumt agan ek wude wui shagane laksa ija la tuk manwani de se ya baje spumt ki ba dukan mug mag beg ish wit agno gi bas kude wui we did my god at Quebec we then how that's a lack saying right that's a good that thing is so foolish are we with the magegans give up Sa si bawd stwyd eisiau bod sy'n dygyd gyda hw he wynsgag dy nasgym nog eisiau nes meg hw he wynsgag Ew gen y nasgym aw Harriet o Apache geisiau mi wynid gedi eisiau byd debu hig hw he cheo den hw nemsgag gyda hw chyd Gedi o iau gen dy bad mwyn se wy dy bad deit mat gedi eisiau dy bad mwyat eisiau bys wyt mwyat
Eugen, we tabbed him again, a cold bosom, the Shaman and Askamo, Gishabaja Wawichi, do again Jishka Gajetchibeg, Eugen Alex Leclerc, the Shaman and Askamo get we. We want to see you the Bajmo, Nishabis Shabita, Jens de Merg, Magnus Cheryl, Wapachi, Gishans to Egg, Msemagdawa Jemno.